Clevelandský orkester pod ravnením Georgea Sella izveo je uvertíru iz Manfreda, opus 115 Roberta Schumana. U nastavku 5. symfónia u C-molu, opus 67 Ludviga van Beethovena. Nastúpiče amsterdamský koncertgebau orkester pod ravnením Georgea Sella.